9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Tři kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kameníkem. Nejsme jen rádi.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
0: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Rádio Čas Rock.

Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

Buďte zdraví, rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska začneme s Red Hot Chili Peppers, kteří udělali docela slušný obchod se společností Warner Music Group. Té prodali celý svůj hudební katalog, jehož je součástí všech jejich 13 alb. O tom kšeftu se už nějakou dobu mluvilo s tím, že kapela chce za to všechno 350 mega. Nakonec se domluvili na ceně 300 milionů dolarů, které by se investorovi měly vrátit během 10 až 12 let. No, tak to je docela slušná investice, co říkáte?

Pořad Víkend pokračuje dál, a to ve společnosti legendárního Saxonu, který ohlašuje vydání svého dalšího studiového zářezu. Ten by měl podle posledních informací spatřit světlo světa 22. ledna a bude jejich 25. v pořadí. První ochutnávky z tohoto jejich díla bychom se měli dočkat po letních prázdninách, tedy v září, kdy bude spuštěn i předprodej. Jestli se chlapi budou držet svého osvědčeného hudebního vzorce, tak to se teprve uvidí. Každopádně klobouk dolů po tom všem, po čem si Biff Byford prošel.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s další hudební legendou, a to Jeanem Simonsem. Ten se před pár dny v jednom pořadu vyjádřil k tomu, jak si užívá svůj muzikantský důchod. Jeho odpověď byla velice rychlá, jednoduchá a výstižná. Jsem prostě z Kysáky ve studiu. Nahráli jsme z Brusu novou skladbu, ale víc říct bohužel nemůžu. Jestli se od nich dočkáme singlu, plně hodnotného alba, anebo dokonce velkolepého comebacku, tak na to si budeme muset počkat. Každopádně je důležité, že se něco děje a my jim držíme palce. No tak si je pojďme připomenout a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky za přízeň a roku zdar.

Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí.

my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rád.

0: Kon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Dobré 17. květnové nedělní ráno, naši milí posluchači. Máme 8 hodin 57 minut a od mikrofonu Rádia Čas Rock se hlásí Aleš Krejčí. Snad máte fajnové ranní rozkoukávání, pokud už samozřejmě nejste dávno aktivní. Kdo aktivní je a bohužel musí makat, třeba v práci, tak ať to fičí, jak namasté tyči. Tak jako celou sobotu, i dnes se budeme věnovat tématickému víkendu s názvem Víkend na Kamenitém. A teď dobře slyšte, budeme i v mém vysílání hrát o lupeny na poslední ročník Kamenitého. Lupeny mám 4, obdrží je 2 z vás, takže budete mít každý 2 vstupenky. Ale nebude to jen tak, však pozorně poslouchejte mé vysílání. No a u toho nás bude doprovázet muzika v podobě Volbeat. Nebo zazní i Motley Crue. A taky dáme Papa Roach. Takže vám přeji krásný poslech této rockové hudby na rádiu Čas Rock. Mějte skvělé nedělní ráno a já myslím, že už nemusím otálet s tím, abychom odpálili tu naší rockovou raketu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.

0: Status quo. 9 hodin, skoro 12 minut. Ladíte rockovou a metalovou nakládačku v podání Rádia Čas Rock s Alešem za mikrofonem. A teď vám naložím malý přehled o počasí. Když kouknete ven, zase možná zaleznete, protože to není nic extra. Na většině území Česka zataženo, teplota v oblasti 11 stupňů Celsia průměrně. Nejvyšší teploty se dnes očekávají mezi 13 až 18 stupňů Celsia, v horách okolo 8 stupňů. Očekává se déšť zejména na východě republiky. V Ostravě máme zataženo, mrholení nebo slabý déšť. No a kalendář napovídá, že dnes slaví všechny Anetky, takže vše nejlepší holky naše. A teď už ke slovu pustím Milana Gelnera a jeho promakané horoskopy. Pojď, přistup blíž a co ti právě řeknu, slyš? A říkám, mikrák svítí červeně, je připraven, dlouho čekat nás nenechej.
1: Počátek týdne bude docela náročný. Přetahovat se mezi sebou budou hvězdné aspekty solarné vítané s těmi problémovými konfliktními. Velkou roli pak zde bude hrát karma a nebudou se nám opakovat lekce, které jsme v minulosti nezvládli. Střed týdne bude hodně náročný. Hrát svou roli zde bude karma, jež v nás bude vyvolávat sklony k nerozumnému a nemoudrému myšlení, mluvení i konání. Objeví se také větší sklony k požívání omamných a návykových látek. Konec týdne bude probíhat ve stejném duchu, jen hrany konfliktu budou poněkud zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
0: Tak ti, Milane, děkujeme za horoskopy. Prý, říkal si, velkou roli bude hrát karma, tak asi plynový ohřívač vody, nebo co?
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Rockfest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlajvant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rockfest 2026.

0: Víkend na Kamenitém s rádiem Čas Rock.
1: Příští týden, pátek, sobota, se koná poslední 20. ročník Kamenité Čas Rock Fest. Obsazení kapelami je bohaté a dnes se budeme věnovat těm, které budou hrát v sobotu, tedy 23. května. A jedna z kapel, která se tam objeví, je i smečka Sfarad, která by měla hrát zhruba mezi 14.30 až 15.10. Kapela Sfarad je metalová banda s hornickou image, odvozenou samozřejmě od slova fárat. Kapela vyfárala na svět z hlubin dolů v roce 2023 jako projekt otce a syna Aleše a Lukáše Klimši. Aleš hraje na basu, Lukáš zpívá. Mimochodem oba dva i další členové jejich rodiny na šachtě makali a proto ta inspirace touto tématikou. Hned po roce vzniku kapely vydali stejnojmenné album, tedy Sfarad, a další, druhé, naprosto čerstvé, s názvem Heavy Metan, z dubna tohoto roku. A právě na Kamenitém by měl proběhnout křest této nové desky. A my si teď z tohoto posledního alba vychutnáme song Antracit.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Ladíte pravé rokové rádio Čas Rock, právě nám doznívá kapela Motley Crue se songem Same Old Situation, což by se dalo překložit jako zase to samé, nic nového pod sluncem. A nic nového pod sluncem je to, že teďkom právě máte tu svoji možnost, tu svoji chvíli zavolat si, napsat si o ten svůj song napřání na telefonní číslo 725 33 11 55.
1: Čas Rock.

0: Help, tak se jmenuje song od kapely Papa Roach, která právě dozněla. A já mám na drátě našeho piráta Stachova. Ahoj, Zdendo!
1: Ahoj, všem zdravím celý hokejový národ.
0: Čau. Tak co ty, kluku?
1: No dobrý, pohoda. A jak jsem říkal, no, já jsem to přechválil počasí, ale už se to také začíná kabonit.
0: No, to je škoda, ale tak je to tak dneska celé všude. No. Co si dáme za song?
1: Vymyslel jsem. Chtěl jsem, teda takhle, poprosil jsem tě, že bychom si mohli dát Running Wild a pecku Conquistadors z LPčka Port Royal z 88. roku.
0: Pecka je připravená a teď prozrač, nalákej naše rockery, co pak vaříš nebo budeš vařit?
1: Ale už jsem založil na omáčku, budeme dělat rozlítaný ptáčky z rýží a už jsem si založil jsem si připravil suroviny na krupovou polévku s uzeným, s bramborem, mrklička, prostě na cibulku, než dáš na to uzený. A jak to krásně voní, když to děláš, to je ráda.
0: To zní skvěle. Tak snad ti rozlítání ptáčci nebudou tak rozlítání, aby vám neuvětelní stalíře.
1: Jasný, hele, mějte se živý, uživujte neděli, zdravím celou tu naši rokovou bandu a dneska naši nehrajou, ale hrajou bratři, tak dneska fandíme bratrům.
0: Přesně
1: po obědě. Tak se mějte zatím hezky a čauka.
0: Díky za telefon, měj se krásně, čau.
1: Čau.
2: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas rok.
4: Skonto nabité.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Skonto nábytek.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Fun Loving

Rock.cz. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Na rádiu Jazz Rock doznívá kapela Snow Patrol se songem Chasing Cars. Máme 9 hodin 57 minut, takže 9. hodinka skoro pryč. A teď pozor, v průběhu 10. hodiny budeme soutěžit o lístky na Kamenité. A trochu vám teď přiblížím, jak to bude probíhat. V určité době během hodinky vás vyzvu, abyste mi zavolali, ale bacha, nebude to jen tak. Budu po vás chtít odpověď na jednu celkem možná jednoduchou otázku, kterou teď ale nezmíním. A ten, kdo se mi jako první dovolá se správnou odpovědí, vyhraje lístky. Všechno bude probíhat, no myslím pěkně živě ve vysílání, nechám to tak ve vysílání, počkám si na vás. Budu držet pěsti, no ale teď ještě ne. Kromě soutěže zazní i hudba v podání, například Cedar. Nebo Rybičky 48. A taky dáme z mnoha dalších songů třeba i kapelu Korn. No a teď ještě malá vsuvka o počasí. Průměrná teplota stoupla na 12 stupňů Celsia. Nad celým Českem z většiny zataženo, oblačno, deštivo. Prostě počasí je celé takové promočené jako matrace. Mějte skvělého dopoledne s rádiem Čas Rock.

Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Na rádiu Čas Rock právě dozněla kapela Heart a za malý okamžik nás čekají Rybičky 48.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
0: Jak jistě víte, probíhá mistrovství světa v ledním hokeji. A to od 15. května až do 31. května. Mistrovství je rozděleno na dvě skupiny A a B. V Bčku jsou naši, kteří se utkali a budou ještě postupně utkávat s Kanadou, Švédskem, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Slovinskem a Itálií. Zatím máme za sebou souboj s Dánskem, který jsme vyhráli 4-1, zápas se Slovinskem, který jsme bohužel prohráli s výsledkem 3-2. Další hra nás čeká zítra před 8:30 večer se Švédskem. No a dnes se utkají na ostří hokejek a bruslí Itálie se Slovenskem ve 12:20, Švédsko s Dánskem v 16:20 a Norsko se Slovinskem ve 20:20. Tak pojďme pořádně fandit našim bratrům ze Slovenska, které to čeká už za pár hodin. Máte nějaké tipy, jak zápas dopadne? Tak jsem s nimi třeba na WhatsApp Rádia Čas Rock.

0: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: Yeah! Na rádiu Čas rok dozněla kapela Guns N' Roses. Za chvíličku nás čeká Korn.
1: Rokové tipy na rádiu Čas rok.
0: Rokeři, víte, co za akci se koná příští víkend? Vlastně už od pátku? No aby ne, mluvíme o tom celý tento víkend. Poslední ročník kamenité Čas rok fest 22. až 23. května, tedy pátek a sobota. Tyto dny v areálu kamenité ve Vyšných Lhotách patří právě tomuto festiáčku. Rock, metal, zkrátka našláplá hudba, pivko, možná i kdesi skrytě tvoření potomků. Rodina základ státu samozřejmě. V pátek se otevírají brány areálu ve 14 hodin, v sobotu ve 12.30. Co vás čeká za muziku? Panoptiko, Iné kafe, Polské turbo, Lauter, Komunál, Gatecrasher, Sfarad a mnoho dalších. Vstupenky jsou rozhodně nějakou tu chvíli v prodeji, takže urychleně utíkejte na stránky časrok.cz nebo goout.net, kde najdete informace k akci i možnost zakoupení vstupenek. A taky můžete vyhrát vstupenky u mě ve vysílání, stačí pořádně poslouchat, ale ještě nevolejte, pořád mi tady někdo volá, ještě nesoutěžíme, vydržte ještě nějakých pár minut. A zhrnu pro zapomnětlivce. Kamenité Čas rok fest, pátek, sobota 22. až 23. květen, Vyšní Lhoty areál Kamenité, ale bacha, platit můžete pouze v hotovosti, takže pokud nepraktikujete systém vezmi a uteč, připravte si dostatek zlaťáků. A taky, abyste nezapomněli, ladíte Rádio Čas rok.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Čas rok.
1: Další kapelou, která se objeví na posledním ročníku kamenité Čas rok fest, je banda s názvem Kokot Minute. Jejich žánr by se dal nazvat slovem crossover, tedy kapela hrající více žánrů. V jejich případě nu metal, alternativní metal a další. Kluci se toho nebojí a jsou velmi aktivní, co se týká početného koncertování nebo takových zvláštností, jako je natočení klipu na jeden záběr nebo koncert pro vězně v Mírově. Dokonce jsou tak šikovní, že v minulosti pořádali charitativní koncert na podporu samoživitelek a samoživitelů, kteří se dostali do problémů v souvislosti koronavirové pandemie. Vrátím se k názvu kapely. Ten vznikl docela rychle, na první pohled snadno, totiž kámoška frontmana kapely napsala SMSku, že by se mohli jmenovat francouzsky Kokot Minute, což je v překladu do češtiny papiňák. Prý si tento název bude každý pamatovat, myslím, že to odhadla dobře. Co se týká počtu alb, tato smečka vydala 7 studiovek a my si jako ochutnávku této bandy, která se už určitě na kamenité těší, dáme song Vo co tady jde z debutového alba Čeko.

0: kapela Kokot Minute. A teď nastává čas soutěže, milí rockeři. Ale teď mi ještě nevolejte, telefon je u vytržení, já jsem ještě nedal pořád výzvu, zaspamovaný je ten telefon, ještě jsem nedal výzvu, počkejte. Přijmu první telefonát toho, kdo mi správně odpoví na následující otázku. Já teďko musím tady... Nevolejte teďko, Míro, teďko ještě nikdo nevolejte. Která z kapel, poslouchejte dobře, která z kapel, která vystoupí na Kamenitém, má píseň s názvem Prokletý marš? Jo? Ještě jednou opakuju. Která z kapel, která vystoupí na Kamenitém, má píseň s názvem Prokletý marš? No, tak jsem teda zvědav, kdo se mi tu teďkom dovolá. Tak momentík, už tady někdo volá. Tak jsem teda silně zvědav. Halo, halo, kdo se mi tady dovolal?
1: Dovolala se Katka.
0: Katko, ahoj. Já jsem teďkom dal otázku ve vysílání a já jsem teda zvědavý, jestli máš správnou odpověď pro mě.
1: No já si myslím, že mám správnou. No. Je to panoptika?
0: Výborně. Takže ty si právě vyhrála dva lístky na poslední ročník Kamenitého Čas Rock Fest. Máš radost?
1: Obrovskou.
0: Máš fest radost, jo? Tak to jsem strašně rád. Jsem strašně rád, že jsi to takhle rychle odpověděla. Znáš panoptiku, nebo jsi musela dohledat, nebo...
1: Ne, znám.
0: Tak super.
1: Znám,
0: takže
1: dobře.
0: Určitě se tam na ně taky těšíš. A máš tam nějakého favorita, nebo...
1: Já se těším úplně na všechno.
0: Tak to je nejlepší odpověď. To ti věřím. Hele, tak podívej se, vydrž mi ještě na drátě, protože samozřejmě si od tebe vezmu nějaké kontaktní údaje. A víš to, já ti ještě řeknu jednu věc. Nejenom, že jsi vyhrála lístky, ale ty si ještě můžeš splnit hudební přání. Tak jestli bys chtěla nějaký song na přání si teďkom zahrát, nebo teďkom, až vyřídíme samozřejmě ty údaje, které potřebujeme, takže jako druhý song, dejme tomu, máš něco na mysli třeba? Ideálně, akorát ne teďkom něco českého, protože nám hrála česká kapela.
1: No, ne, nebude to nic českého, chtěla bych Krematory.
0: Takže Krematory, Krematory si tam připravíme a každopádně, jak říkám, ještě mi vydrž na drátě. Tak zatím, jo. Čau.
1: Zatím čau.
2: Pryč DPH, pryč DPH.
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou

0: Alkanin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
4: Janík. Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a tohle byl song na přání pro Kateřinu, výherkyni lístku kamenité Čas Rock Fest. Zazněla kapela Krematory, což je německá gotická metalová banda, založena roku 1991. A pokud se správně dívám, měla by letos vystoupit i v Česku na akci Metal Fest Open Air 2026 v Plzni v amfiteátru Lochotín. No a my budeme pokračovat dále hudbou na Rádio Čas Rock. Čekají nás Škorpíci.
1: Rádio Čas Rock.

Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Edguy se songem King of Fools. Máme 10 hodin 56 minut neděli 17. května. 10. hodinka pomalu v tahu, blíží se 11., která nám přiblíží aktuality z Moravskoslezského kraje. Budeme dále pokračovat témaťákem, a to s kapelou Insania. Zazní novinka týdne a jenom připomínám, mám v banku ještě 2 lupeny na kamenité, takže během dneška proběhne v mém vysílání ještě 1 soutěž o tyto lupeny, ale trošičku později. Nabízím hudbu, jako je banda Muse. Nebo kapelu Baby Second Hand. A taky Black Veil Brides.

Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Na rádiu Čas Rock v 11 hodin 9 minut při neděli 17. května dozněla kapela Fleetwood Mac se songem s názvem Don't Stop, v překladu Nezastavuj. A my nezastavujeme, protože rockeři, teď se usaďte, nehněte ani brvou, nevydávejte žádnou hlásku, protože přichází Marcelka Fabiánová s aktualitami a zprávami z Moravskoslezského kraje. V nich se dovíte mimo jiné to, že Moravskoslezský kraj podpořil v regionu sociální bydlení a mnoho dalších informací. Marcelko, pojďme na to.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj opět podpořil sociální bydlení v regionu. V Pržně v areálu organizace Náš svět na Frýdecko-Místecku nechal vybudovat domky rodinného typu pro 8 lidí s mentálním postižením a náročnými potřebami. Klienti ale mohou trávit čas i venku na zahradě v klidném a bezpečném prostředí. Cílem služby je hlavně podporovat obyvatele v co největší míře samostatnosti. A u slavnostního otevření byl i hejtman Josef Bělica.
3: To je to další zařízení sociálních služeb, který Moravskoslezský kraj modernizoval, dostavil dva domky pro, řekněme, komplikovanou klientelu a myslím si, že to zázemí, to prostředí, které tady je a celkové investice, které jdou do oblasti sociálních služeb, jsou za Moravskoslezský kraj opravdu hodnotné.
2: Projekt reaguje hlavně na dlouhodobý nedostatek míst v domovech se zvláštním režimem a na rostoucí poptávku po individuální péči. Menší objekty umožňují také klidnější způsob života, větší pocit bezpečí a hlavně osobnější přístup ke každému klientovi.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A v Moravskoslezském regionu se lépe dýchá. Z posledního průzkumu totiž vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje pro životní prostředí Pavla Staňka je to důsledek čistější dopravy, kotlíkových dotací a tím pádem i modernějších topenišť, ale i miliardové investice velkých fabrik do modernizace provozu.
4: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
2: A jak uvádí poslední zpráva, tak z ovzduší loni zmizely tuny jedovatého polétavého prachu, dusivých plynů z výfuků aut i rakovinotvorných látek. Výrazně ubylo například nebezpečného benzopyrenu, který vzniká při pálení odpadků, oxidu dusíku z dopravy nebo síry a amoniaku z průmyslu a zemědělství. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

nejhezčí a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rock.
1: Pokračujeme tématickým víkendem s názvem Víkend na Kameniném, na Kamenitém. A další banda, která se ukáže na tomto festiáku, je Insania, která spatřila světlo světa v roce 1987 v Brně. Kapela s bohatou minulostí původně hrála hardcore punk s metalovým vlivem a industriálním zvukem. Dnes hrají podobný styl jako Marilyn Manson nebo Rammstein. Na samém začátku chtěli hrát tvrdě a nahlas. Texty se dříve zabývaly satanismem a smrtí, dnes jsou jejich slova plná sarkazmu, provokace, černého humoru. Jejich skladby byly zprvu anglické, protože chtěli prorazit do zahraničí. Od roku 2007 zpívají výhradně česky. Styl zpěvu frontmana Petra Pálenského mnohdy připomíná rap. Kapela Insania by měla na Kamenitém hrát v sobotu v pořadí třetí, a to od 15.30. Těšíte se? Pro nedočkavce posílám song s názvem Nebe a Nietzsche.

Manowar, tak se jmenovala kapela, která právě dozněla se songem Kings of Metal. A vzhledem k tomu, že máme 11.30, tak i vy se můžete stát králové nebo královnami. A to tohoto vysílání, protože si můžete napsat, zavolat o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock. Máme 11 hodin 34 minut. Právě dozněla kapela Kissin Dynamite. A já mám na drátě Jirku z Moravy. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače výborného Rádia Čas Rock.
0: Děkujeme za tenhle ten titul. Super. Tak povídej.
1: Já jsem dneska vyrazil na kole, svítilo sluníčko. No a už se to začíná pomalinky zatahovat.
0: A už to svítilo.
1: No, říkali jsme, že jsem nedal žádnou reklamu. Pijeme tady výborné pivo. Já tam tak trošku nadhodím Standa.
0: No.
1: A sedíme v klubovně u Nudle.
0: Takže zdravíme všechny do klubovny.
1: No tak, rozhodněte se.
2: No, čau.
0: Čau, te všichni, ahoj. Zařvěte pořádně, ne?
2: Ahoj, čau.
0: Je tam více lidí, super. Tak co jsme vybrali za song?
1: No, vybrali jsme moji oblíbenou kapelu Ghost.
0: Výborně.
1: A Maria Cross.
0: Mary on a Cross, taky se těším na to. Tak jo, pro koho to bude teda? Pro všechny, co tam asi jsou, předpokládám, v klubovně.
1: No tak to je samozřejmě a pro všechny posluchače a na ten včerejší smutek, no doufám, že klukom se to ještě nějak podaří spravit jejich výkony. Ty se hráli velice dobře, ale neměli tu koncovku.
0: Ono to se stává, je to sport a budeme jim držet pěsti. Tak jo, tak asi jsme řekli všechno teda. Mějte krásnou neděli, vy všichni, co tam jste, i ty, Jirko.
1: Já děkuju.
0: A posílám song hned za reklamami. Tak jo.
1: Tak.
0: Mějte se pěkně, ahoj, čau.
1: Taky,
3: svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas.

0: Ty s tou červenou židlí.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!

To, tak se jmenuje song od kapely Baby Second Hand, což je punk rocková kapela z Opavy. A první nápad založit tuto kapelu byl někdy v roce 2010. Myslím si, že jsou docela úspěšní. A teď nás čeká kapela Stone Sour a moje oblíbená písnička od nich Through Glass.

0: Právě nám dozněla kapela Stone Sour. A milí rockeři, pokud znáte kapelu Hardline, hardrockovou legendu, nebo pokud neznáte a možná chcete znát, tak si poslechněte novinku týdne, kterou si pro vás připravil Honzík Prokeš.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou, my si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Dozněla na rádiu Čas Rock kapela King Diamond, která letěla do Stěbořic. 11. hodinka skoro odchází, za dveřmi je 12 hodin, tedy čas výkrmu. Kdo už u něj je, nebo ho právě čeká, tak dobrou chuť. V poslední naší společné hodince nás čeká rocková historie, tedy kalendárium, v rámci tematického víkendu kapela Lauter, no a taky soutěž o dva lupeny na kamenité Čas Rock Fest. Výzva může přijít kdykoliv, takže dobře poslouchejte a zase si pro vás připravím malou otázečku. Mezitím vším hudba jako Stereophonics, a nebo taky Skillet. A zazní i Brainstorm. Takže, milí rockeři, dobrou chuť k nedělnímu výkrmu.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90. A bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozákoník práce.cz.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
0: Počasí máme stále takové celé propršené nebo zatažené. Průměrná teplota v Česku je 14 stupňů Celsia. No na nějaké venkovní aktivity to dnes příliš nebude, ale tak i doma se dají dělat všelijaká zvěrstva. Teď už hudba na rádiu Čas Rock.
6: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Na rádiu Čas Rock kapela Stereophonics se svým songem Maybe Tomorrow. No a rockeři, nahlédněme teďkom spolu do rockové historie dnešního dne, tedy 17. května. Takže roku 2003 zatkla Los Angeleská policie zpěváka Scotta Weilanda ze skupiny Stone Temple Pilots. Obvinili ho za držení drog. Scotta nakonec propustili po zaplacení kauce 10 000 dolarů. Někdy si říkám, že čím kvalitnější hudbu někdo tvoří, tím více materiálu projde nosem a žilami. Tak nějak ten hudební svět s tím drogovým jde obvykle ruku v ruce. Ne samozřejmě u všech kapel. No a v roce 2009 se v Británii usadili na vrcholu hitparády hudebníci nazývající se Green Day. A to se svou osmou studiovkou, tedy album 21st Century Breakdown. Album kritizuje a zamýšlí se nad tématy a problémy moderní doby a je rozděleno do tří částí. Obsahuje hity jako Know Your Enemy, 21 Guns a další. No a 61 let dnes oslavuje v roce 1965 narozený Michael Trent Reznor, americký hudebník, zpěvák, textař a jediný stálý člen kapely Nine Inch Nails, a to od roku 1988, takže všechno nejlepší. No a další informace a přehled kalendária naleznete na stránkách časrock.cz. Je tam toho celkem dost, tak se tam určitě koukněte. No a my popovlujeme dále s playlistem na rádiu Čas Rock.

0: víkend na Kamenitém s rádiem Čas Rock.
1: V mém vysílání poslední kapela, ale ne poslední, která se objeví na Kamenitém. Budu se bavit o poctivé Hard and Heavy ostravské smečce Lauter v čele s frontmanem Jožinem Hladkým. Prapůvod této kapely by se dal dohledat kdesi mezi 70. a 80. lety v studentských kapelách Stratus, Cezar a Messalina. Mimochodem, skupina Cezar jako první z českých kapel hrála melodický heavy metal. No a potom všem mnoho dlouhých let hudební odmlka, až přišel Jožin s nápadem oživit svůj hudební a založit smečku Lauter, kdesi okolo roku 2012. Kapela má na svědomí dvě alba. Debut s názvem Půlnoční anděl a druhé S peklem smířený. Dáme si jejich song z debutu s názvem 30 stříbrných.

0: Rebeli.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok na tvrdo.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a právě dozněla kapela Skillet. Máme 12 hodin 28 minut neděli 17. května. A právě nastal čas soutěže o dva lupeny na festiák Kamenité Čas Rock Fest, který proběhne příští víkend. No a kdo se mi dovolá jako první se správnou odpovědí následující otázky, vyhrává dva lupeny. A teď ještě nikdo nevolejte, dobře poslouchejte otázku. Která kapela, která zazní na Kamenitém, má song s názvem Řeka? No, přemýšlejte, která kapela, která zazní na Kamenitém, má song s názvem Řeka. Tak, a já už tady mám první telefon, tak počkejte. No, ahoj, Rádio Čas Rock, Aleš za mikrofonem.
1: Dobrý den, tady Marek.
0: Dobrý den, Marku. Tak, máme tam malou ozvěnu, takže prosím stišit asi no. Rádio.
1: Já jedu právě autem teďka z Ostravy.
0: Jo, akorát trošku to rádio stišit jenom prosím, protože tak je tam ozvěna, už to je asi lepší. Znáš, Marku, Marek se jmenuješ, znáš odpověď na moji otázku?
1: Je to Kokotminit, Řeka?
0: Ano, výborně, vyhráváš dva lupeny na festiák Kamenité Čas Rock Fest. A jenom takový malý dodatek, dá se tam platit pouze cash, jo? Platí pro tebe i pro všechny, abyste věděli. Tak co, těšíš se, máš radost?
1: Jasné, super, děkuji.
0: Ty jo, paráda. A máš nějakého favorita kapelu, na kterou se nejvíce těšíš?
1: Na to Panoptiko.
0: Panoptiko, to já si myslím, že hodně lidí se na ně těší. Tak super. Podívej se, můžu ti ještě splnit klidně přání, song na přání nějaký, který bys si chtěl. Máš něco, napadá tě něco?
1: Tak o to Panoptiko nějaký song může být?
0: No, podívej se, můžeme dát, protože teďkom, aby nezněli pořád české songy, o to jde, víš, ale dobře, teďkom to můžeme klidně zařadit, není problém. Tak dobře, Panoptiko ti bude hrát, ale až po další písničce, protože samozřejmě mi nejdřív vydrž na drátě, my si spolu vyřešíme kontaktní údaje ještě, jo?
1: Jo, díky moc.
0: Tak jo, zatím vydrž mi tam.
1: Ahoj.
0: Tak a milí rockeři, já už se s vámi budu teďkom loučit, protože mě vystřídá Mireček. Tak mějte se krásně zatím. Ahoj!

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k páté.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí. Stavebniny Janí. Stavebniny
1: Janí. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
0: Stavebniny Janí.
1: Více na stavebniny@janik.cz.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.

0: českou scénu bude zastupovat i Aleš Brichta. Jdeme na počasí. V západní polovině území polojasno, výjimečné přehánky. Ve východní polovině území bude zataženo až oblačno, postupně polojasno. Na Moravě a ve Slezsku déšť i trvalejší. Teploty 11 až 18 stupňů Celsia, v Beskydech kolem 4 stupňů. Slabý vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Tak jdeme na to, festival Kamenité, čas Rockfest se blíží, už příští týden všechno proběhne, jak určitě víte, festival probíhá pátek a sobota. My si hrajeme kapely, které budou vystupovat v sobotu, která to bude, to se dozvíte za chvíli. Ještě určitě upozornění, které asi víte, ale pro jistotu to ještě zopakuji, bude tam fungovat pouze hotovost, karty nebrat. Tak a teď si dáme Deep Purple a pak uslyšíte kapelu, která tam vystoupí v sobotu. Jsme čas rok.
1: Já.

0: jdeme na to, víkend na Kamenitém už příští týden proběhne a my si dáme kapelu, která tam zahraje v sobotu. Kapela se jmenuje Neverfall.
1: Kamenité Čas Rock Fest po 20. Naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlajvant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Tak a my budeme hrát na přání 725 33 11 55. To je naše telefonní číslo a k dispozici jsme také na WhatsAppu.
0: Radio

0: Lick It Up, věcička, kterou jste právě slyšeli, skupina Kiss. Máme na lince koho?
1: Nazdar, tady Jirka.
0: Jirko, zdravím tě, odkud voláš?
1: No člověče, Slomouce.
0: Výborně, pojďme na muziku. Co jsi vybral, komu to pošleme?
1: No tak chtěl bych to poslat všem rockerům, kteří už balijou kufry na kamenité, tak asi bychom neměli zapomenout nějaký ty žlutý pláštěnky a bílý gumáky.
0: No a slivovici, no, ne? Jako...
1: No tak dobrá, nějaká pršelo? Dobrá trnka. No však, nějaká
0: třeba
1: dobrá trnka.
0: Udělat něco pro zdraví, ano, ano.
1: Tak, aby jsme nemuseli dělat kolečko, že jo, aby jsme nemuseli běhat.
0: Tak. Jakou muziku jsi vybral?
1: Já jsem si vzpomněl Škoda lásky, Rosamunde, na to mě hnedka napadl Rosenrod, Rammstein.
0: Super, jdeme na to, měj se hezky, ahoj.
1: Vielen Dank, tschüss.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Máš to vysoko, máš to daleko.
11: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok. We'll be right back.

0: Ťáky zdraví, zhruba minutu po 14. hodině Mirek Petříček, co nás čeká v této vysílací hodině. Určitě se zastavíme na mistrovství světa v hokeji, to za chvíli, řekneme si nějaké průběžné výsledky a samozřejmě budeme se také věnovat festivalu Kamenité. Teď ale bude muzika, kterou vám nabídnu. Určitě dám do placu skupinu Arakain. Nebude chybět ani Pantera. A pak to rozjedou Def Leppard, jsme Rádio Čas Rock. Jdeme na počasí, tady v Ostravě leje jako z konve, opravdu nevlídne počasí, v západní polovině území polojasno, výjimečně přehánky, ve východní polovině území zataženo až oblačno, postupně polojasno, na Moravě a ve Slezsku déšť i trvalejší, což se nás opravdu týká. Nejvyšší teploty 11 až 18 stupňů, v Beskydech kolem 4 stupňů Celsia. Taková je předpověď počasí pro dnešní den.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, je to tak, stále se hraje hokejová utkání, nebo pokračují hokejová utkání ve skupině A. Velká Británie hrála, nebo hraje se Spojenými státy 1-2, výsledek je po druhé třetině. Skupina B hovoří o tom, že po druhé třetině hraje Itálie se Slovenskem 0-2.

0: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vic Slyvant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
1: A já mám dvě vstupenky, záleží na vás, jestli je dostanete. Teď si zahrajeme kapelu, která vystoupí v sobotu právě na tomto festiáku. Nápověda funguje od roku 1992, je to stálice na české scéně a já mám pouze dotaz, jak se jmenuje tahle ta kapela. Musíte to uhádnout, dva lístky budou vaše. Linka 725 33 11 55 je k dispozici.

sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Tak máme tady soutěž u konce. Na lince máme koho? Kdo nám volá?
1: Láďo, ahoj.
0: Láďo, tě zdravím. Odkud voláš?
1: Z Ostravy.
0: Tak výborně. Máme tady skvělé počasí, že by ani tchýň nevyhnal, protože ale jako z konve. Příští týden to, doufám, bude všechno v pohodě. Aspoň počasí vypadá velmi dobře. Důležitá odpověď od tebe. Jaká kapela hrála?
1: Komunál.
0: Výborně, šlo to sice jako z chlupaté deky, ale dvě vstupenky jsou tvoje. Těšíš se na festiák, chodíš tam často?
1: Byl jsem tam 3x.
0: No, tak to už si skoro, jak se říká, stálice. Tak vydrž na lince, mám pro tebe dvě vstupenky a my budeme hrát dále.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

Já jsem viděl parádní koncert Def Leppard z Las Vegas, opravdu to rozbalili a skvěle řádili. Doufám, že budeme řádit i my, protože na lince 725 33 11 55 čekám vaše přání. Radio

0: Tak a my jdeme hrát, koho máme na lince?
1: Ahoj, ahoj, tady Marťa, já tě zdravím, čau.
0: Taky, odkud nám voláš?
1: Z Bolatic.
0: Bolatice?
1: Z hnusně upršených Bolatic, aha.
0: Je to tak, ty jsi mi říkala, že jdeš se psem ven.
1: No, já jí přemlouvám, aby jsme šli ven a sebe taky, takže potřebuji nakopnout, proto jsme vybrali ten Amon Amart. Abych se teda fakt jako přesvědčila, že jako jo, no, že vyrazíme. Ale tady je jak z konve, to je hrozné. A ona nemá ani potřebu čůrat, takže jako je to docela síla, no, s tím psem.
0: No, radši to vyputí, než
1: to nevím, no. Takže tak.
0: Dobrá, posílám písničku, měj se hezky, zase někdy příště.
1: Všem krásný den, měj se hezky, ahoj, pa.

Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
1: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

všechny fanoušky Rádia Čas Rock zdraví, Mirek Petříček v 15.01. Za chvilku budeme hrát tuto muziku. Je to tak, už za chvíli to rozbalí rybičky 40.

0: naprostá klasika, skupina Rush tady u nás na rádiu Čas Rock.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
0: Počasí zítra, no, záleží, kde bydlíte. Pokud v Čechách, jasno až polojasno. Pokud bydlíte na Moravě a východní, tak bude oblačno až zataženo s deštěm i trvalejším a teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, je to tak, na mistrovství světa skončily další dva zápasy. Tady jsou výsledky: Velká Británie, Spojené státy 1-5 a další utkání Itálie, Slovensko 1-4. Tak to byly informace ohledně mistrovství světa a za chvíli budeme hrát další kapelu, která vystoupí na festiáku Kameníte.

0: Kamenité Čas Rockfest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlajvant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rockfest 2026.
1: Tak já tady mám kapelu, která vystoupí v sobotu, je to kapela Malignant Tumor, vznikla v roce 1991, my si dáme teď kousek.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tak a já připomenu, že 21.11.2026 v Ostravar aréně proběhne mega koncert rádia Čas, kde vystoupí kapela Europe v rámci 40. výročí vydání svého nejslavnějšího alba The Final Countdown. Myslím si, že to bude opravdu pořádná jízda. Vystoupí také David Koller, skupina Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Do akce zbývá 190 dnů, tak nenechte si to určitě ujít. A teď si nenechte ujít i to, že můžete zavolat. Můžete zavolat na naše telefonní číslo, které už určitě znáte, pokud ne, tak vám napovím. Telefonní číslo k nám do studia je 725 33 11 55, takže volejte.

0: Tak to byla klasika kapela Rush tady u nás na rádiu Čas Rock. Koho máme na lince?
1: Čau, zdravím do éteru, tady Tatar.
0: Zdravím tě, jak jsi prožíval včerejší hokejové utkání?
1: No, tak jak jsem ho prožíval, no, tak mám všechny nechty obežrané a no, co ti mám povídat?
0: Vynech sprostá slova. Budeme držet palce, zítra hrajou se Švédama, tak doufejme, že to dopadne dobře. No, co jsi vybral, jakou muziku budeme hrát? No, doufejme, budeme držet palce.
1: Celý víkend v Letenu to kamenité, normálně cizinci vyhrávají listky, což my, jako rokeřiska, už máme nakoupené dopředu, ale budíš.
0: Tak.
1: Takže jsem vybral Radegas od Citronu, protože to se hodí, je to kousek. Že jo, a samozřejmě ještě výborné pivo té samé značky. No a zdravím tam prostě na Šumavu, zdravím aj do Izerek, prostě aj tady ve Slezsku celou tu naši rokovou šlechtu. No a užívejte, v pondělí nezapomeňte stávat do práce.
0: Jasnečka. Dobrá, zdravíme úplně všechny, měj se hezky, zase někdy příště, ahoj.
1: Čau, ahoj.

0: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Co nás čeká v této vysílací hodině, za chvilku si dáme novinku týdne a budeme soutěžit o poslední dva lístky na festák Kamenité. Budete muset uhádnout, jak se jmenuje kapela, kterou vám pustím a která vystoupí v sobotu. Jdeme na to.

0: tady domácí zástupci, skupina Vypsaná Fixa, jsme Čas Rock.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
0: Počasí zítra, jasno až polojasno, tak takhle bude v Čechách, na východě republiky, to znamená tady u nás na Moravě, oblačno až zataženo s deštěm i trvalejším a teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Tak to byla americká rocková parta Hinder tady u nás na rádiu Čas Rock. Teď si dáme novinku týdne. Je právě teď a právě tady.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: jmenité Čas Rockfest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rockfest 2026.
1: A já tady mám dva lístky, které budou vaše, když mi zavoláte na naše telefonní číslo, jak se jmenuje tahle kapela, kterou vám pustím. Telefonní číslo 725-33-1155, to je ono. A teď malá nápověda, je to kapela, která vznikla v roce 2006 a dělali předskokany takovým hvězdám, jako je Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Deep Purple, pokud samozřejmě tyhle ty kapely a muzikanti vystupovali tady v České republice. Jdeme na to, máte tady kapelu, kterou před chvíli i Vrána jmenovala. Vystupuje v sobotu, to je další nápověda. Jdeme na to.

0: Benítem. No a my teď máme tady posluchače, který určitě ví, jak se ta kapela jmenuje. Haló, slyšíme se?
1: Walter, ahoj.
0: Já tě zdravím, tak jaký je tvůj tip?
1: Gay Crusher.
0: Skvěle. Máš dva lístky, doufám, že si to pořádně užiješ. Budeš tam letos poprvé, nebo už máš nějaké zkušenosti
1: se
0: podruhé a spokojenost?
1: Jasný, veliká.
0: Tak, to je dobře. Tak ještě jednou velká gratulace. Poslední dvě vstupenky jsme dali do placu a samozřejmě festiák proběhne příští týden. Ještě připomínám, že akceptují pouze hotovost, tak na to nezapomeňte, dnes jsou nějaké zbytečné potíže. Mějte se hezky, zatím ahoj.
1: Ahoj.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

jsem rozdal. Nezapomeňte ale na další festiák Holba Rock na grilu. Ten se uskuteční 24. až 25. července. Určitě si udělejte čas u Stříbrného jezera v Opavě. Vystoupí takové kapely jako Pretty Maids, Tři sestry, Aleš Brichta, Citron, Prometheus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump a spoustu dalších kapel, na které se určitě můžete těšit. Pokud budete mít čas, určitě si ho udělejte. Tak a teď hrajeme poslední skladbu na přání 725 33 11 55. To je naše telefonní číslo, takže volejte.

0: Máme koho?
1: Čau, tady Peťa.
0: Petře, zdravím tě, slyším tě úplně perfektně, tvůj telefon je asi super.
1: No, ok.
0: Ne, je to opravdu oproti předchozím.
1: Jo, tak to je
0: to velice kvalitní hovor. Tak povídej, co jsi vybral a co zrovna děláš.
1: No, už jsem se tady chlubil tobě, tak pokládám dlažbu a už budu končit, bo mě to sere. A pustíme motor hry, ať to jde trochu víc, ať ta neděle je lepší pro všechny. Takže tobě to pošlu všem rockerům a manželkám, co umínám chlapům fajně plánovat robotu.
0: Je to tak. Díky moc, měj se hezky, ať se daří. Loučí se s vámi, Mirek Petříček, zase někdy příště, ahoj.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
3: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma skladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
6: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

News. Rock News. Red Hot Chili Peppers udělali docela slušný obchod s Warner Music Group, které prodali svůj hudební katalog. Původně za něj údajně chtěli 350 milionů dolarů, nakonec se ale museli spokojit s částkou přesahující 300 milionů dolarů.

Německá symfonik metalová formace Xandria dokončuje práce na svém novém albu, které by mělo spatřit světlo světa 7. srpna. Ponese název Eclipse a venku už je z něj velmi zajímavý single The Shannon's Home, podpořený videoklipem. Českým fanouškům ho kapela představí 15. října v pražském klubu District.

4. září, to je datum, kdy se legendární Accept pochlubí novým výročním albem Teutonic Titans 1976 až 2026, které nabídne to nejlepší z jejich dosavadní tvorby. Celkem 19 přepracovaných

0: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
2: Radio Čas Rock.

Pokud jste fanoušci kapely Alain, měli byste si poznačit datum 4. prosince. Právě v tento den se na pultech obchodů objeví jejich nové album. Venku už je z něj single Empire of Lies, který jasně napovídá, na co se můžeme těšit.

Erika Claptona během koncertu v Madridu trefila vinylová deska, která přiletěla z publika před koncem jeho vystoupení. Jestli je na pódium hodil fanoušek proto, aby si na ní zajistil podpis, se přesně neví. Každopádně kvůli incidentu Clapton vynechal plánovaný přídavek a koncert tím skončil.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.

kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kameníkem. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rock News.
1: Ačkoliv velkolepé oslavy 30-letého výročí kapely Vohnout vyvrcholí 18. listopadu v Lucerně, vůbec nic to nemění na tom, že si je můžeme užívat už teď. Venku je totiž audioverze jejich knihy 30 svíček na dortu, která je volně k poslechu na Spotify, YouTube, Apple Music a Google Play.

Není to tak dávno, kdy se Gene Simmons rozpovídal o tom, co dělá ve svém muzikantském důchodu. Jeho odpověď zněla jasně a stručně. Kiss ve studiu nahráli z Bruce novou skladbu. Co bude dál, o tom zatím mluvit nemohl, takže uvidíme, co z toho nakonec bude.

0: Čas rok.
1: Krásný podvečer, krásný večer, záleží, jak tento časový údaj berete. Každopádně, je tady nový Film Time, kde si dnes budeme mít opět o čem povídat. A já začnu takovými postavičkami, které nesmíte, pokud si pamatuju, krmit po půlnoci. Gremlini, ti se totiž vrátili v trošičku nevídané podobě. Nemluvím teď o filmu, který se chystá a který by měl podle všeho vyjít, ale já se bavím o té původní verzi z roku 1984, kterou natočil režisér Joe Dante. Jistě si tyhle ty potvůrky vybavujete. Dlouhá léta totiž panovala legenda o existenci pracovní verze, která by měla být o něco delší. No ale ono se o tom mluvilo, nemluvilo až doteď, protože nedávno v Americe proběhlo speciální promítání právě této režisérské verze. Ale jak sám řekl Joe Dante, je to velmi neobvyklé promítání. Obvykle se totiž nevracíte do archivu, nevytahujete věci z koše a neukazujete je se vším všudy i s těmi chybami. Ale právě k tomu došlo. No a diváci podle všeho byli spokojeni. Takže jestli se někdy dočkáme i této speciální reedice třeba na nějakém Blu-ray disku, nebo se to třeba dostane i do kin, no tak to zatím nevíme. Ale nebylo by to vůbec špatné do té doby, než přijdou zcela noví Gremlini. Film Time.

0: Čas rok.
1: Dnes bych se chtěl vrátit k datu 6. května. V tento den oslavil 65 let George Clooney. Svého času, podle některých, hlavně dam, jeden z nejpřitažlivějších mužů planety, ale především skvělý herec a režisér. Kdo by to kdysi řekl do hvězdičky seriálu Pohotovost? Ale od té doby ušel George Clooney obrovský kus cesty. Narodil se v Kentucky. Jeho tatínek byl televizní moderátor, teta zpěvačka a strýc herec. Takže o jeho budoucích krocích bylo jasno. První herecké zkušenosti nabíral na začátku 80. let. Já teď nebudu řešit jeho seriálovou kariéru, zůstanu u filmu. Asi nejvýznamnější role, kterou na sebe poprvé upozornil, byla postava Seta Gecka v hororu Od soumraku do úsvitu.
2: It's pure evil straight from hell. And if there is a hell, and those sons of bitches are from it, then there has got to be a heaven, Jacob. There's got to be.
1: Následně přišel film Peacemaker, stal se Batmanem, ale další velký milník pro něj znamenala role v sérii Dannyho parťáci. Následně se postavil i za kameru. Jako režisér je podepsán pod 9 filmy. Stal se také tváří jedné firmy vyrábějící kávovary. No a jeho druhou manželkou je od roku 2014 britsko-libanonská právnička Amal Clooney. Společně založili nadaci, která pomáhá v boji proti porušování lidských práv po celém světě. No a v posledních letech je také ve sporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Každopádně Georgi Clooneymu přejeme všechno nej a za malou chviličku budeme přát ještě někomu.
0: Filmtime na rádiu Čas rok.
3: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
1: Film Time na rádiu Čas Rock.
2: V tomto Film Timeu se chci zastavit ještě u jednoho herce, který slaví narozeniny v květnu, a zůstanu na domácí scéně. 16. oslaví 71 let Oldřich Kaiser, legenda zábavných scének, mistr Grimas a představitel mnoha kultovních rolí. Narodil se v Liberci, kde chodil do dramatického kroužku. Později studoval na herecké konzervatoři v Brně a divadelní fakultě AMU v Praze. Z počátku kariéry hrál převážně dramatické role, no ale v roce 85 nastoupil do divadla Y a koncem 70. let také utvořil legendární dvojici s Jiřím Lábusem.
3: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
4: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
3: Bylo to teda v tom listopadu.
4: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátého to bylo přesně?
3: To znamená jako teda na podzem.
4: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
3: V listopadu říkal.
4: No 17.
3: 17. no.
4: A kde?
3: Kde?
4: No. Na Al. Al.
3: Na Al. Jašce.
4: A prosím tebe.
2: Jeho komediální timing byl vždy dokonalý. Bohužel se nevyhnul problémům s alkoholem a párkrát absolvoval léčení. Získal několik filmových cen. Hned 4x to byl prestižní Český lev. Ale že si na něj počkal. Poprvé to bylo až v roce 2016. No a naposledy loni za film Zahradníkův rok. A to ve filmu vůbec nepromluví. Až tak je Oldřich Kaiser dobrý herec. A my mu k narozeninám přejeme všechno nejlepší.

0: čas rok.
1: Farma zvířat je slavný román spisovatele George Orwella z roku 1945. První filmové zpracování přišlo v roce 54. Dodnes asi nejznámější adaptace, ale zároveň díky jinému konci i trošku kontroverzní. No a aktuálně míří do kin nové animované zpracování. Režíroval jej Andy Serkis, známý jako Glam z Pána prstenů či Cézar z Planety opic. A hlasově se na něm podíleli hvězdy jako Seth Rogen, Woody Harrelson nebo Glenn Close.
2: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
3: Tak jdem do boje!
2: Svoboda! Každý, kdo chodí po dvou, je náš nepřítel.
4: Jsi nohy fůj, jsi nohy fůj.
2: Žádné zvíře se neobléká.
5: Buffy,
6: co je?
5: Jsme výstavní.
2: A všechna zvířata jsou si rovna.
1: Stejně jako v knižní předloze z roku 1945, i film sleduje skupinku zvířat na panské farmě, která se vzbouří proti svému lidskému majiteli s vidinou svobody a rovnosti. Revoluce se však postupně zvrhává v novou formu tyranie pod vedením prasat. Zatímco Orwellova kniha končí mrazivým zjištěním, že zvířata již nedokážou rozeznat prasata od lidí, filmové verze často volily nadějnější vyznění, aby byl film přístupnější širšímu publiku. Nové zpracování půjde více na ruku rodinám s dětmi, takže se nebojte klidně všichni vyrazit společně.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Na závěr Film Timeu tady mám tip na streamovací služby. Na Netflixu odstartovala druhá řada Kaštánka. Možná trošku dětinský název, ale rozhodně to dětem nepouštějte. Jedná se totiž o dost mrazivou detektivku ze severu. Žánr, který prostě Skandinávci umí. Vše dokazuje momentálně i velký úspěch jiné série, Harryho Hula. V Kaštánkovi na nás čeká ale úplně jiná parta detektivů.
2: Mishandler mig, inden han slår mig ihjel. Jeg er ked af, at jeg tog afsted på den måde, som jeg gjorde.
3: Ja.
4: Det kan være den samme gerningsmand til Leonie med Holst for 2 år siden.
1: Podle všeho nás čeká opravdu velice mrazivá podívaná. I tentokrát je příběh inspirován knižní předlohou spisovatele Sørena Sveistrupa. K vidění je tato druhá série od 7. května na Netflixu. No a ode mě je to pro tento týden všechno. Takže já vám moc děkuju za přízeň a už teď se moc těším na další Film Time.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
9: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
10: Máš to vysoko, máš to daleko.
11: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
12: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
13: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Přesně z tohoto místa vás každý týden vítáme v našem krásném, milém a co si budeme útulném rebelském baru.
1: Nejinak tomu bude i tentokrát. Dnes jsme začali poměrně divoce a zároveň živákem. No a tento úvod měli na starost blázni z Electric Cowboy.
0: Takže zároveň takové malé lákadlo na letošní ročník Rock for People, protože právě tam vystoupí. A já si myslím, že i tahle pecka tam určitě zazní.
1: S další kapelou ještě na chvíli zůstaneme v Německu, protože jako další přichází legendy punkrocku Die Totenhosen.
0: Zároveň se vrátíme v čase o celých 30 let. V květnu 96 jim vyšel single Bonnie a Clyde.

0: Tak tohle byli Tolton Hosen a Bonnie a Clyde. Píseň, která je svým způsobem romantická záležitost o dvou lidech, kteří by chtěli být jako slavná dvojice.
1: V historii kapely však mnoho romantických záležitostí nenajdeme. A hlavně na našem území je máme spojené s událostí z roku 1987. Tenkrát nějakou chytrou hlavu napadlo dostat na stejné pódium právě Tolton Hosen a Michala Davida.
0: Zatímco koncert Němců si fanoušci užili, český hitmaker odešel s nepořízenou. Lidé ho vypískali a pódium zasypali různými předměty.
1: Jestli je na vás těch divočáren na začátek hodně, tak v následujících minutách sklidníme. Zahraje nám totiž Bruce Springsteen.
0: Dáme si jeho oscarovou píseň Streets of Philadelphia.

0: tohle byl samotný boss Bruce Springsteen. Mimochodem, tahle písnička vznikla s tím, že by to měl být hit.
1: Přesně tak. Režisér filmu Philadelphia, Jonathan Demme, požádal o píseň Springsteena s tím, že by chtěl, aby zněla přesně tak, jako by se měl hrát ve všech obchoďácích.
0: No, stalo se. Americký zpěvák nabídku přijal a pokorně dodal, že se o to pokusí. No a jak víme, a jak jsme vlastně i slyšeli, povedlo se to na jedničku.
1: S další muzikou zamíříme do Austrálie za kapelou The Amity Affliction.
0: Pánové za sebou mají poměrně divoké období. Jejich cesty se po letech rozešly s jedním ze zpěváků, Aaronem Schringerem.
1: Podle všeho to nebylo úplně v přátelském duchu, no a nakonec toho byl i právní spor ohledně značky Amity.
0: Rok 2026 pro kapelu znamená nový začátek a přibrali mezi sebe basáka a zpěváka Jonathana Reevese. My si však dáme jednu starší záležitost.

0: Rebelský bar pomalu míří do svého finiše, alespoň pro tento týden, ale taky ještě stihneme dvě písně.
1: Tu následující si vezmou pod svá křídla Killing Joke. Ono se to možná nezdá, ale tahle partička měla obrovský vliv na řadu dnešních rockových hvězd.
0: Metallica, Nine Inch Nails, Tool, Soundgarden, samotný Kurt Cobain. Tihle všichni jmenovali Killing Joke jako svou velkou inspiraci a idoly.
1: Jejich kariéra započala v roce 1979. Nakonec stihli vydat 15 desek. Tu poslední s názvem Pylon paradoxně v roce 2015.
0: Deska se částečně nahrávala v Praze, oblíbené destinaci některých členů. No a sklidila parádní ohlasy. Takže si dáme single Euphoria.

0: A jsme v závěru dnešního rebelského baru. Čeká nás poslední píseň, se kterou zůstaneme na domácí scéně.
1: Industriální Mean Messiah prošli v posledních letech k zajímavé obměně. V roce 2024 se vrátili novou deskou In Infinite Illusion.
0: Na ní se představila nová basistka Lenka Čechová a za bicí usedl všem známý Miloš Majer.
1: No, jenže dvorní bicmen Dimitri to má časově náročné a tak to vyřešil lišácky. Místo sebe do kapely poslal mladšího bratra Matěje.
0: Majer jako Majer. Ale mladší brácha jde velmi úspěšně ve stejných stopách. No a my si dáme výsledek jeho spolupráce s Daniem Frimlem, lídrem Mean Messiah.
1: Tady máte jejich verzi slavné písně Kiss the Rain. No a my se loučíme, jdeme uklízet a už teď se těšíme na příští týden.

Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které

Filmová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

Pohodový podvečer, vítejte. Přátelé Big Beatu na televizi Rebel a na rádiu Čas Rock startuje další díl dnešního pořadu zvaného Metalmania. Dneska pojďme za velkou louži. Kanada to není jenom země Javorového listu nebo země NHL, tedy nejlepší hokejové soutěže světa, ale taky se tam najde řada výborných kapel. Jednu z nich pro vás dneska mám. Začínali jako formace Groundswell, ovšem všichni známe jako kapelu Three Days Grace. Celkem oceňovaná formace kolem Adama Gontiera. Těch zlat a platin pochytali za dobu své existence celkem dost, takže teď před náma je další song z dílny těchto Kanaďanů. Užijte si ho.

Vítejte zpátky ve studiu. Sledujete televizi Rebel, v případě audia posloucháte Rádio Čas Rock. Kapela Three Days Grace. To je téma dnešní Metalmánie. Začátek je zpět, jak jsem říkal, s formací pod názvem Groundswell. Dokonce tato smečka vydala v 90. plnohodnotné album. Pak se pánové tedy přejmenovali, taky přeskupili a po přechodu milénia vychází debut pod názvem právě Three Days Grace, to se psal rok 2003, a o 3 roky později vychází dvojka s názvem One X. Kapela svoji tvorbu má docela fajn hodnocenou, alespoň co se týká začátku její hudební kariéry. Najdou se ovšem tací, kteří říkají, a teď budu s dovolením citovat, kapela má velmi příjemné songy a zpěvné melodie, chybí ovšem osobitost. Tak zní některé recenze z té doby. Toto je zhruba počátek hudební kariéry kapely Three Days Grace.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny Rádia Čas Rock a dneska téma jasné, kanadští Three Days Grace. Tak jak to bývá pravidlem, na chvilku se zastavím u jednoho ze jmén, Adam Gontier. Řekněme, zakladatel kapely. Už v ní není, odešel v roce 2013 a jeho místo zaujal Matt Walsh. Adam Gontier je velmi aktivní muzikant, který právě kromě éry Three Days Grace spolupracoval na řadě dalších projektů a s dalšími kapelami. Celkem často se objevuje u jeho jména další jméno, Chris Daughtry, kterému hudebně i produkčně pomáhal. Mezi dalšími jsou to třeba Art of Dying, anebo spolupráce s Apokalyptikou. Snažil se prorazit i jako vydavatel, založil nahrávací společnost, no a nesmím zapomenout na solovou kariéru. Tak teď ovšem zpátky k muzice právě formace Three Days Grace.

Tak přátelé, další song je za námi, ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. No a stopáž dnešního dílu Metalmania se nám dostala k samotnému závěru. Abychom jej zaplnili, chybí nám ještě jeden song. Dřív než ho dodám, samozřejmě v podání Three Days Grace, tak je třeba připomenout taky i, nebo spíše mít prosbu na vás. Přihoďte tipy, co byste chtěli vy slyšet na rádiu Čas Rock, vidět na televizi Rebel v rámci Metalmanie. Což znamená vaše oblíbence, které máte v oblibě. Použít k tomu můžete sociální sítě, ať už televize Rebel nebo rádia Čas Rock, případně taky se můžete přímo obrátit na backstage. Tak tedy ještě jednou, Three Days Grace, Metalmania pro tenhle týden je v závěru, já jsem Zbavoš, přeju dobrý poslech a ostrý zvuk a za týden se na vás budu těšit. Mějte se.

Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: napříč českou rockovou scénou. Rock Music.
1: Ahoj, tady Kusovka a já vám přeju další parádní hodinku s českýma rockerama. Dnes se tu dozvíte, co všechno vás čeká, když pojedete na letošní Eurobike Fest. S Tomášem Průšou vám představíme jeho nový rock folk bluesový album a mým prvním dnešním milým hostem je Vítek Florián, PR manager ZL Production, ale taky festivalovýho turné s názvem Rock In. Vítku, ahoj.
2: Čau.
1: Nový ročník největšího českého putovního rockového festivalu Rock In je za dveřmama. Tak než dáme řeč, jaký to celý bude, zahrajeme si tu Traktor a jeho Láskožrouty, protože Traktor je centrální ústřední kapelou letošního Rock In. Je to tak, Vítku, viď?
2: Je to tak.

0: Vítku, jak je vlastně koncipovaný letošní rock-in a jaký rockový specialitky nám nabídneš?
1: Tak my vlastně pokračujeme v duchu loňskýho rockinu, kdy jsme měli škvory exkluzivně, kdy hráli jenom u nás na festivalu Rockin, ale to je to kapela Traktor, která slaví 25 let a bude hrát pouze a jenom u nás, takže jestli chcete letos vidět Traktor, musíte vyrazit na náš super festival.
0: O kolik koncertů celkem se letos jedná a kdy a kde to celý vypukne?
1: Vím, že je to na celý léto až do půlky září, takže je o zábavu postaráno. Nicméně začínáme prvním koncertem v Budějovicích.
0: Který je kdy?
1: Ten je 23. května. Vlastně spojedeme každý týden jeden festival nebo dva festivaly, pátek, sobota.
0: Všech těch koncertů, pokud se nic nezměnilo, je celkem 18. Takže to jste docela jako slušně přisolili. Mým dalším dnešním milým hostem je Mirek Cizler alias Prasopes, spolu frontman skupiny Trautenberg, jedný z těch dalších zásadních partiček, kterých se ale hodně týká i letošní Rock in. Mirku, ahoj.
2: Já zdravím, ahoj.
0: Hele, znamená pro vás tour Rock in jednu z těch zásadnějších prezentací vašeho podiového tanc metalového řádění?
2: Já myslím, že určitě je to vlastně první čundr, který budeme dělat na Traktoru. To jsme ještě nikdy nedělali, takže se na to moc těším.
0: Ano.
2: Pojedeme po českých i moravských městech. V každém městě uděláme pořádný potlach a s kamarádama si to užijeme určitě.
0: Vy jedete všech těch 18 koncertů, který ZL Production na letos v rámci Rock In připravili?
2: Bezmála je to 18 koncertů, je to o něco míň, myslím, že 15, 16 nebo 17.
0: I tak,
2: vy. Ale přesnější informaci posluchači dostanou na našich stránkách, popřípadě na našem Facebooku.
0: Jaký bude váš letošní playlist? Máte připravený pro festivaly Rock in i nějaký nový lumpárny?
2: Ano, ano, je to tak. Máme tam nějaké nové písničky z nového alba Svíčí teror. Budou nové efekty, nové aranže, nový zvuk. Prostě to bude nejlepší vlastně koncerty, které jsme kdy měli.
0: No, bude Ulička lásky?
2: Bude i Ulička lásky, samozřejmě, ale pro zletilí pouze od 18.
0: Od 15. Jasně, tam už se to může, no.
2: Ano.
0: Co by se asi tak, Mirku, dělo v této naší české rokové republice, kdybyste nezahráli pecku Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kruzeis Element? Dá se to odhadnout?
2: No já myslím, že by ta republika se úplně zhroutila, že vlastně by neměla šanci jako pokračovat dál, že by nastala naprostá anarchie, takže my to pro jistotu zahrajeme.
0: Zahrajete, jo, abyste se vyhnuli nějakým potížím, jasně. Kde najdeme Trautenberg na netu, ještě připomeň našim posluchačům?
2: Na netu jsou naše stránky, budou i nový teďko, úplně nádherný budou. Fakt to stojí za to, si myslím. A je to www.trautenbergtanzmetal.cz a potom facebookový profil, po případě Instagram.
0: Tak jo, Mirku, měj se krásně, pozdravuji ostatní a ať se vám daří.
2: Taky mějte se, zdravím za Trautenberka, ahoj.
0: No a teď si dáme za Trautenberka pecku Umaštěnou tváře, tak poslouchejte. Určitě to slyšíte i živě na festivalech Rock in.

0: Je tak nádherně ve školní ideoni.
1: A teď zpátky za Vítkem Florianem, PR manažerem putovního festivalu Rockin a ZTE Production. Kolik celkem a jaký všechny kapely jsou letos na Rockin nominovaný?
2: No tak já bych hlavně chtěl Mírovi poděkovat, protože je super, že se takhle připojil do rozhovoru, protože on je jeden z těch, jehož kapela bude součástí festivalu. Trautenberg bude hrát na vybraných zastávkách a doplní ho Slíže, Kokot Minute, Alkehol, Koblíci a Dimitri. Ne všechny kapely budou na všech zastávkách, samozřejmě jak je to dlouhý, a tak se budou muset střídat, ale i tak bude ten line-up nabitej od první minuty.
1: Kam na Rock In v květnu a červnu? Dáš to takhle z hlavy?
2: Dám to z hlavy. Začneme v těch českých Budějovicích, což už jsem říkal. Ano. To je 23. května. Potom se přesuneme do Plzně 29. a 30. května do Jaroměře. Pak se přesouváme na červnový koncerty, kdy jsou 5. v Jihlavě, 6. v Lokti, 12. v Ostravě a současně s tím pak uděláme ještě jednu takovou odbočku, která je trošku pod hlavičkou Rockinu, ale jsou tam jiný kapely. Ta bude v Plzni, to je Rockin 2, kde máme Škvory, Panoptiko, Turbo, Koblíčky a Agemu.
1: A to je ve stejný den, co je Ostrava, že?
2: To je ve stejný den, co je Ostrava, přesně tak. Jo, to je taková naše plzeňská zastávka, kde se těšíme na Škvory, kde navážeme vlastně na loňský rok. A potom sobotu 13. června v Moravském Krumlově, 19. v Pardubicích, 27. v Chomutově. A tím to končí, pak si dáme malou pauzičku a navážeme na to červencem.
1: Kde dohledáme detaily, jak to bude dál a jak je to taky s předprodejem? To by nás zajímalo.
2: Všechny koncerty najdete na stránkách www.rockin.cz a vstupenky najdete na Go Out. Odkaz je samozřejmě na Rockinu, kde jsou vypsané všechny termíny po sobě a plus je tam tlačítko na vstupenky, který vás odkážou přesně tam, kde nakoupíte.
1: Jasně, takže rockin.cz, tam je úplně všechno. Ještě připomenu, že soutěž a velká mela o volňásky na všechny koncerty Rockin budou naši posluchači moci vyhrávat na adrese facebook.com/finerock. Ty lupeny už od tebe mám, takže je to jistota, viď? Takže tam to bude lítat. Paráda. Máš ještě něco o letošním Rockinu?
2: Můžete se těšit na velkou scénu, která bude připravena primárně na Míru Traktoru. Právě díky tomu, že slaví ty narozeniny 25. Můžete se těšit na areál plný dobrýho piva, dobrýho jídla, pohody. Doufáme, že každý koncert bude plný sluníčka a že budou rokeři pařit.
1: Jak se dá.
2: Přesně.
1: Tak jo. Tak přeju alfa omega všech festivalů, je to počasí, co jsi teďko zmiňoval, takže přeju sluníčko, hezký počasí a těším se na některý z těch Rockinů, který jsou po celé republice hodně, tedy celkem 18krát budete mít šanci. Vítku, měj se moc hezky a někdy někde, ahoj.
2: Tak jo, díky, čau.
1: A protože na Rockin zahraje taky Alkehol, tak si teď od něj dáme takovou veselotinu, což je pecka s názvem Narozeniny, tak jdeme na to.

0: se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je skladatel, textař, zpěvák a kytarista Tomáš Průša. Tomáši, vítej v rockmusic.cz.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Než tu našim posluchačům zahrajeme pár zdařilých písní z tvojí současnou folk rock bluesový dílny, tak nám prozrať, jak pestrá je tvoje dosavadní diskografie.
2: Já mám za sebou v tuhletu chvíli asi 5 nebo 6 alb s tím, že poslední 3 už jsem vydal čistě pod svým jménem Tomáš Průša nebo Tomáš Průša Band. Předtím ty alba vyšly pod projektem, jako byl End Band nebo Rock Folk People, ale v tuhle chvíli v součtu 5 nebo 6.
1: Souvězdí koně, tak se jmenuje první pecka, kterou si tu teď pustíme. Máš k ní nějaký parádní, ale za to krátký komentář, Tome?
2: Ale je to prostě moje osobní vypořádání s tím, když nám odešli naši staří koně, takže to je asi krátce a věcně.
1: Jo, dobře, tak jdeme poslouchat. Souvězdí koně a Tomáš Průša Band dneska poprvé.

0: Jak se jmenuje tvoje poslední album a kolik je na něm celkově písníček? Pojď ho tak nějak představit.
1: Poslední album vlastně je v tuto chvíli ve fázi, kdy ho postupně uvolňujeme na platformy, protože my jsme vydali oficiální poslední EPčko v loni, na kterém jsou teda 4 skladby. Mm-hmm. A pak jsme měli naplánovaný natáčení jedné live session z brněnského studia Zvukařská dílna. A dopadlo to tak dobře na to čekávání, že vlastně jsme se rozhodli to vydat jako úplně aktuální live EPčko, takže to je vlastně teďka skutečně poslední věc, která se objevuje na všech platformách. Máme v tuhle chvíli venku 2 písničky z 5 a bude to teďka ještě zhruba 2 měsíce postupně vycházet.
0: Jak říkáš, technicky musím říct, že to hraje opravdu velmi dobře. Tak prozraď, kde tady ta live nahrávka fyzicky vznikla a komu teď zamáváme přes mikrofon za finální míchačku, protože tohle to se jako tak v těch českých luzích a hájích moc neslýchá.
1: Hele, moc rád zamávám na dálku Adamovi Pakostovi, který tímto zdravím do Brna. Adam je výborný zvukář, myslím, že spousta muzikantů ho zná, třeba ze studia Hive, ale on se odstěhoval do Brna díky své ženě a my jsme byli pozvaní na jeho brněnskou, do jeho brněnské série, která se jmenuje Tajný desk. Má to moc hezký, jakoby bohý kanál a on si tam zve vlastně kapely různého žánru a točí s nima takovýhle live sessiony u něj ve studiu v Brně a fakt si myslím, že to stojí za zhlédnutí, jsou tam krásné kapely, krásné projekty a jak říkáš, myslím si, že ten zvuk, který z toho kluci dostávají, je fakt výborný. A nejenom zvuk, vlastně i videa jsou moc pěkný, takže je to takový hezký koncept, který si vymyslel Adam, aby vlastně v Brně se taky něco dělo.
0: Kdo s tebou točil tuhletu nahrávku? Předpokládám, že to jsou páni muzikanti z tvojí kapely. A Tomáši, nepletu se, když teď řeknu, že jsem poznal, že se moc neopravovalo v natočeném záznamu a že se tam moc nestříhalo.
1: No, v zásadě tak, jak jsme to zahráli, tak je to nabraný. Myslím si, že tý editace je tam skutečně naprostý minimum. Netvrdím, že tam není žádná, ale já třeba, my jsme to vůbec neřešili, jo, takže já nevím. Ale myslím si, že skutečně je minimum oproti běžným jako standardním postupům. Mám štěstí, že se mnou hrajou v kapele výborní muzikanti, jmenovitě Honza Sládek, elektrická kytara, známý z mnoha projektů, Ondra Kříž, piano, Milan Schmidt, tvůj kolega moderátorský z Rádia Country, se mnou hraje bas kytaru, a Kája Kříž na bicí, no. Jako jsou to všechno prostě kluci, který vlastně se mnou už hrajou asi 3 roky a je to tý kapele znát, tak právě proto vlastně my jsme do toho projektu šli, že jsme si jako troufli to jít živě nahrát a říkám, jsem z toho jako opravdu teďka nadšenej. No.
0: Musíš být nadšenej, no, fakt to hraje dobře. Dáme další pecku tady z toho liveka a ta věc se jmenuje Kurtizána. Co tě inspirovalo k tady tomu textu? Je to třeba nějaký osobní příběh?
1: Je to velice osobní příběh. Je to příběh už docela jako starý. Ta písnička už vyšla na jedný mojí starý desce, ale já jsem ji chtěl nahrát právě v nový aranži s touhletou partou. A je to příběh o mojí sousedce, se kterou jsem se potkával každé ráno. Měli jsme sousedící terasu, balkon v pražských Vršovicích. Ano. A ona vždycky ráno vylezla na terasu v negliže s cigárkem a zapálila si a já jsem vždycky přemýšlel, co vlastně ta paní byla zač, tak vznikla písnička Kurtizán.
0: Tak já jsem si teďko myslel, že si vždycky potkával, když se vracela v noci z práce. No jdeme poslouchat, Kurtizána. Parádní věc, jako. Tak jo, jdeme. Kurtizána. Tomáš Průša Band.

0: Music.cz.
1: Tomáši, kdyby za tebou přijel Mark Knopfler a neměl kde přespat, tak bys ho z bytu určitě nevykopal, viď?
2: No toho pána bych určitě nevykopal.
1: Jaký k němu máš vztah a vůbec ke skupině Dire Straits?
2: No, tak konkrétně ke skupině Dire Straits bych řekl, že mám jako vztah více než vřelý. Myslím si, že v mým jako žebříčku...
1: Třeba až zásadní?
2: Starší hudby. Řekl bych, že zásadní, no. Já asi přiznám se, že mám možná radši než Floydy nebo další kapely. Mě baví jako je samozřejmě, jak hraje na kytaru, baví mě jako starý nahrávky a přiznám se, že když jsem jako poprvé slyšel Telegraph Road, tak tomu se prostě spadla brada a od té doby tu kapelu prostě miluju. Takže bohužel už nehrajou, ale jako Marka Knopflera pořád sleduju, to je pravda. Nárazově.
1: Tvoje dosavadní nejzásadnější muzikantské setkání bylo s kým?
2: Jako s kým jsem si mohl zahrát? Nebo
1: třeba.
2: Nebo.
1: No, hele, pro mě setkání, takhle, který ti něco dalo v té muzice.
2: Já si myslím, že pro mě jako každý setkání zásadní, protože já tím, že jsem vlastně strašných let nehrál a vrátil jsem se k hudbě na starý kolena, tak vlastně si plním takový jako sny, ve kterých jsem ani nevěřil, takže pro mě naprosto zásadní setkání bylo asi s Honzou Sládkem, jakožto teda mým dlouholetým kytaristou. Veliký zásadní setkání bylo, když jsem se poprvé dostal do studia Sono, kde už jsem dneska vlastně točil dvě desky s Milanem Cimfem, s Adamem Karlíkem. To prostě pro mě bylo nepředstavitelné, když to řeknu úplně jako brutálně. Měl jsem možnost si zahrát s řadou výborných hostů a vlastně na mojí jako debutové desce jsem si dopřál takový radosti, že jsem si mohl pozvat jako hosty třeba lidi z Malina Brothers nebo z Druhý trávy, což teda není jako vyslovně rocková jako sekce, ale přesto jako fantastický muzikanti. A letos se mi splní velký sen, teda musím říct zcela náhodou, když předběhnu v srpnu, budem přeskakovat Richardu Millerovi, kterýho já vám musím třeba strašně rád.
1: Ano, ano. Pozveš nás na nějaký nejbližší koncert, už jenom telegraficky, prosím.
2: Nejbližší koncert v zásadě teď z hlavy úplně nevím, ale budeme hrát v srpnu, myslím, na Střeleckém ostrově v Praze, kde hrajeme moc rádi. Budeme hrát v Třeboni s tím Richardem. Máme tam před sebou teďka asi 15 nebo 18 koncertů na léto, takže na čem webu tomáš.cz se ty koncerty dají dohledat.
1: Moc krát dík, Tome, za rozhovor a za tu muziku, kterou jsme si tu dneska mohli od tebe pustit, a ať se daří, hele. Po všech stránkách.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Díky moc,
2: mějte se dobře. Ahoj.
1: No a my si teď od Tomáše Průši pustíme ještě třetí ukázku z live nahrávky, ze který si tu dneska hrajeme, a ta pecka se jmenuje Ben Nevis.

0: skrze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparáda.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým dalším dnešním milým hostem je jeden z organizátorů Eurobike Festu Jirka Šmehlík. Jirko, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím tě.
0: Jirko, první otázka je jasná. Kdy a kam máme letos přijet na Eurobike Fest, tedy největší akci svýho druhu v té naší české rockové republice?
1: Kam a kdy je celkem jednoduché a jasné. Jako každý rok se Eurobike Fest koná v Pasohlávkách poslední květnový víkend. To znamená od 28. do 31. 5. tohoto roku.
0: Máš tam pozváno spoustu parádních kapel, ten doprovodný program je taky hodně nabitej a protože tam zahrajou i Gate Crasher, což je vlastně stálice Eurobike Festu, tak si teď od nich pustíme vzpomínky. Poslouchejte.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
2: A teď k samotnému programu, co zásadního nás čeká v jednotlivý dny. Koncerty, jakých kapel si tu budeme moci užít a jaký parádní doprovodný program. Je toho tu zase tuny, ostatně jako každý rok.
3: Je to tak, ten náš koncert byl trošku jiný, chceme se odlišit od ostatních festivalů, proto váhu nedáváme pouze na hudební program, ale jak správně říkáš, na mraky programu, řekněme doprovodného. Máme tam dvě stage, 22 kapel, můžu vypíchnout víceméně headlinery v podobě Harleje, Panoptika, Čechomoru, Arakain, Proteus, Gatecrasher a mraky dalších.
2: Mm-hmm. Jaký je ten doprovodný program?
3: Hele, ten doprovodný program je poměrně bohatý. Já vždycky říkám, ovládli jsme v předchozích ročnících zemi i vodu, to znamená, měli jsme tam samozřejmě, jsou tam kaskadéři, FMXa, na vodě, wakeboard show, máme tam bojové sporty, výstavu přestavek motocyklů, ale to jsme ovládli i vzduch, nebo doufám, že ovládneme v podobě letecké show, kde vystoupí přední letec Martin Šonka, kterýho asi všichni známe.
2: Koukal jsem taky na vaše stránky a když budu chtít se zbavit toho kraválu, aspoň na hoďku, nebo na dvě, nebo na tři, funguje tam u vás i letní kino, že jo? Tak jaký filmy budeme moc vidět?
3: Je to další naše specialitka. Filmy zveřejníme v průběhu tohoto týdne, nicméně budou to, řekněme, filmy blízké motorkářské tematice jako každý rok. Tuším, že premiéru tam letos budeme mít v podobě nového českého filmu Já jsem Lars, nebo tak nějak se to jmenuje, s Hoffmanem, celkem to bude zajímavý. Ale co se týká toho odlehčení a ticha a tak dále, jak říkáš, máme tam taky ještě jednu takovou specošku naší a to je Lady Zona, kde si můžou holky odpočinout, je to velkoplošný stan, kam můžou jenom ženy, i security u stanu je ženská.
2: Ano.
3: A tam si holky můžou udělat vlasy, nechtíky, mají tam ty svoje prosečka, kávičky, zkrátka takový ráj pro holky, kam chlapi nesmí. No.
2: Na letošním Eurobike Festu zahraje mimo jiných parádních kapel i skvělej Proteus, který je mým posledním dnešním milým hostem. Honzo, ahoj.
4: Ahoj, zdravím tebe a samozřejmě všechny posluchače.
2: A teď s vámi, jestli víš, v jaký den a od kolika hodin zahrajete svůj nadupaný koncert na letošním Eurobike Festu?
4: No, zkoušíš mě dobře, no. Já už to totiž vím. 30. května zahrajeme, to znamená v sobotu, a začínáme v krásný čas ve 22.50.
2: Takže jedním z headlinerů jste na letošním Eurobike Festu, co? To už je dobrá
4: těžko
2: pozice,
4: říct,
2: ne?
4: Těžko říct, já bych řekl, že to je nádherná pozice. Jsem fakt rád, že vůbec to takhle je, protože ještě před pár lety to vypadalo, že nebude nic a naštěstí zaplať pánbu snad, jak fanoušci, tak pořadatelé jsou nám nakloněni. Takže krásný, super.
2: Máte ve svém letošním koncertním setu pro vaše fanoušky, ale hlavně faninky, i nějaký překvápka?
4: No, tak máme. Budeme hrát věci, které třeba by fanoušci úplně neočekávali. Máme tam jednu úplnou novinku, kterou nechci prozradit, takovou hodně tvrdě rokovou. A zároveň celý ten set jsme jako hodně přitvrdili, protože jsme vyslyšeli přání fanoušků, že jako balady dobrý, OK, ale jedna stačí za koncert. Hrajte radši rokový věci, protože takhle tě máme rádi, takhle tě známe, tak jsme to udělali. Ten koncert bude odsejpat, minimum vyprávění mezi písničkami, já jsem takový vyprávěč trošku, víš, a rád si s lidma povídám, tak si budeme povídat po koncertě někde, tohle bude sypat, bude to pořádný rock'n'roll.
2: Užíváte si po koncertní radovánky nějakým způsobem, zůstáváte třeba na místě, dáte si nějaký alkáček?
4: Hele, já už moc nepiju, protože jsem pil až dost. Nicméně jako kapela jsme moc rádi mezi lidma, takže vždycky jdem se vyfotit, jdem pokecat, už ty tváře z mnohý známe, tak se zeptáme, tak co, já nevím, dítě už je zdravý, jak dopadla svatba, neřekla ne.
2: Aha.
4: Tak, takže jasně, chodíme, to už jo. Hmm. Jenom už neleju jako čuně, to už nedělám.
2: Pojďme si ještě říct, připomenout našim posluchačům, kde najdeme Protea na netu, aby jsme se mohli podívat, kdy a kam za vámi po Eurobikefestu.
4: Určitě doporučuju náš web, což je proteus.cz.
2: Moc krát dík za pokec, pozdravuji ostatní z kapely a ať se vám daří.
4: Já taky moc děkuju, mějte se krásně.
2: No a my si teď zahrajeme od Protea Černý řemeslo, což je jedna z těch tvrdších věcí, tak jdeme poslouchat. Eurobikefest letos 2026 a Proteus.

0: A teď zpátky za Jirkou Šmehlíkem, spoluorganizátorem Eurobike Festu, který se letos koná 28. až 31. května v ATC Merkur Pasohlávky, takže na tradičním místě. Jirko, jaký jsou možnosti přespání? Myslím tím, jak pro karavany, osobní auta, ale i pro to, když přijedu jenom se stanem, což bude asi převážná část účastníků zájezdu?
1: Je to tak, že stanování máš v ceně, nebo návštěvníci mají v ceně vstupenky, o to se starat nemusí, ten kemp je dostatečně prostorný na to, aby si tam místo na stan vždycky našli. My jako zase takovou výjimečnou věc nabízíme i to, že dovnitř můžou vjet přímo auta, dodávky, karavany, kde vlastně se dá přespat přímo v autě, vedle stanu, případně jenom bez stanu v autě a tak dále. Nicméně ta kapacita je nějakým způsobem omezená, to znamená, může se stát, že v průběhu konání akce uděláme stop stav pro auta a dovnitř už můžou pouze motorky a stany. Zatím se nám to nikdy nestalo, že jsme tu kapacitu vyčerpali, nicméně už se blížíme hraně nějaké. No.
0: Jak to vypadá s předprodejem lístků? Kde můžeme ještě zakoupit na celý 4-denní Eurobike Fest Lupeny?
1: Předprodej poběží až do dnu těsně před konáním Eurobike Festu a na lístky se dostanete buď to přes náš web www.eurobikefest.cz a nebo na portálu SMS Ticket, který zajišťuje předprodej.
0: Dostanu se, když přijedu až v sobotu, bez problémů, seženu ještě Lupen.
1: Určitě jo, budeme prodávat lístky i na místě a co se týká soboty, tak máme tam speciální, respektive takhle, můžeš si koupit vstupenky na celou akci, to znamená od čtvrtka do neděle, ale můžeš si koupit i vstupenku pouze na sobotu. A ještě jako specialitu, hlavně pro, já nevím, tatínky s dětma, který chcou ukázat motorky, akci a tak dále, tak za velice zvýhodněné vstupné se dá koupit i sobota do 17 hodin, to znamená bez hudebního programu večerního, ale uvidí de facto skoro všechno.
0: Jenom takový korzíčko si udělat po
1: tak,
0: kempu.
1: Tak, přesně.
0: Po motorkách. Já jenom ještě připomenu našim posluchačům, že soutěže o lístky tady na tu báječnou akci 4-denní Eurobike Fest můžou získat zdarma vstupenky na adrese Facebook Fine Rock. Tak se tam zaregistrujte, ať o nic nepřijdete. Já ti moc krát děkuju za informace o letošním Eurobike Festu. Kde najdeme všechny kompletní infa?
1: Veškeré info najdete na www.eurobikefest.cz. Tam je to naprosto vyčerpávající a dozvíte se naprosto vše. Jsme od Facebooku, přes Instagram, po TikTok, zkrátka všude.
0: Ano. Protože na letošním Eurobike Festu nebudou chybět ani skvělý lauter, tak si teď od nich pustíme jejich hitovku s názvem Projdi bludištěm.

0: Budištěm.
1: Jirko, přeju, aby přišlo krásné počasí, aby se lidi mohli i vykoupat a užít si ty 4 dny z plná hrdla. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatní a zas někdy někde. Ahoj.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače, mějte se fajn.
1: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou Monotype, Different Light a taky se dozvíte, jak to bude foukat na Bolka Festu v Mladý Boleslavi. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zase příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň.

tři kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8:00 ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.